Mám rád ptáčiky. Mám rád mamičku. Mám rád hmyz. Mám rád hliny. Mám rád všetky farbičky.